0: Tady si dýfa umdějím i vse toho. Ej, sa, a rýbom tady si dýcha se.
1: Ach, vše nej.
0: Fajá. Lín, rúspeky. Júja fajá, júja bá fajá. Zde hůva sátám. Kogu je.